0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Letos o prázdninách se novým albům docela dařilo a my si některá z nich představíme právě teď v našem hudebním pořadu Playlist Music. Já jsem Standa Čeněk a jsem moc rád, že posloucháte a budu vás provázet těmi následujícími zhruba 50 minutami, ve kterých nás čeká jenom ta nejlepší muzika. Začíná Playlist Music.
7: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce, značku

Jak se tak dívám na seznam dnešních novinek, tak to bude opravdu tak říkajíc letem světem, protože já tady pro vás mám třeba americkou partu Five Finger Death Punch, taky tady bude německá Xandria nebo australští Airborne. Pak jsem si pro vás nachystal nové album legendárních Accept a ze Slovenska sem přijdou Horký žeslíže. O novém albu poděbradské kapely Rimortis, tak o tom jsme mluvili už minule. Pojďme si tedy na úvod představit další novinku z tohoto alba. Rimortis a Stroj času. Je to parádní muzika.

0: co byste fakt měli slyšet. Playlist Music, nová hudební alba. Playlist Music.
1: Five Finger Death Punch slaví 20 let existence a rovnou k tomu přidávají své 10. studiové album. Novinka se jmenuje Legacy a už samotný název napovídá, že se americká metalová parta tentokrát trochu ohlíží za tím, co za 2 dekády vybudovala. Kytarista Zoltán Báthory ale zdůrazňuje, že nejde o návrat do minulosti nebo recyklování starých nápadů. Legacy má být především obrazem toho, čím jsou Five Finger Death Punch dnes, tedy kombinací tvrdých groove metalových riffů, výrazných refrénů a emocí, které Even Moody rozhodně neumí podávat polovičatě. Je to zároveň 2. řadové album natočené v současné sestavě s Andym Jamesem, Chrisem Kylem a Charliem Engineem. 20 let na scéně, 10. deska a kapela, která pořád přesně ví, pro koho hraje. Tohle jsou Five Finger Death Punch a jejich Legacy.

Němečtí symfonik metalový Xandria přicházejí s novým albem Eclipse. 11 skladeb má nabídnout jednu z nejpestřejších podob téhle kapely za celou její kariéru. Vedle typické filmové orchestrace a výrazných metalových riffů se tentokrát objevují i moderně podladěné kytary, elektronika, keltské motivy nebo naopak komornější rockové pasáže. Eclipse navazuje na album z roku 2023, které bylo pro Xandrii zásadním restartem a představilo novou sestavu. Teď už kapela působí mnohem usazeněji a novinka má být přímočařejší, kontrastnější a také textově otevřenější. Pokud tedy máte rádi symfonický metal, který se nebojí překročit svoje tradiční hranice, nové Xandrii určitě stojí za to dát šanci.

0: Australští Airborne jsou zpátky s novou deskou. Jejich 6. studiové album dostalo jednoduše název Airborne a podle frontmana Joela O'Keefeho má představovat koncentrovanou esenci všeho, čím si tahle kapela za svou kariéru získala fanoušky. Na albu najdeme 12 skladeb a zajímavostí těch je hned několik. Při nahrávání Airborne využili také technické vybavení, které v minulosti patřilo AC/DC. Na přípravě materiálu se podílel Bryan Adams a deska je zároveň poctou zesnulému Lemmymu z Motorhead. Takže žádné velké experimentování, Airborne dál sází na přímočarý, energický rock'n'roll a přesně takhle zní i jejich nová deska, Airborne.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music.

Nových Alp se nám do dnešního pořadu sešlo o něco více než obvykle, tak se možná ani nedostaneme k aktuálním singlům a k tomu, co se chystá, ale nevadí. Pojďme dál, protože slovenští Horký žeslíže jsou zpátky s novou deskou. Po 5 letech vydávají album s názvem A čarovné slovíčko, na kterém smíchali několik let staré nápady s úplně čerstvým materiálem ze zkušebny a studia. A pokud čekáte, že kapela po letech dospěla a začala se brát smrtelně vážně, tak vás asi zklameme. Horký žeslíže dál sázejí na svou osvědčenou kombinaci punkrockové energie, chytlavých refrénů, slovních hříček a absurdního humoru. Frontman Kuko ostatně novinku s nadsázkou označil za jejich nejlepší album za posledních 5 let, což je vzhledem k 5leté pauze od poslední desky argument, se kterým se těžko polemizuje. Nové skladby kapela představuje také na čarovném tour 2026 a my si teď můžeme připomenout, proč Horký žeslíže patří už dlouhá léta k nejvýraznějším jménům slovenského punkrocku.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet. Pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu.cz. Playlist Music. Co byste fakt měli slyšet? Fakt měli slyšet. Playlist Music. Nová hudební alba. Playlist Music.
1: Neuvěřitelných 50 let na scéně slaví němečtí Accept opravdu ve velkém. Na výročním albu znovu nahráli 19 zásadních skladeb ze své historie a přizvali si rovnou 50 hostujících muzikantů. Ano, slyšíte správně, 50. Není to tedy žádná druhá liga, ba právě naopak. Ve skladbě Fast as a Shark se objevují Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan a Mikey D. Do nové verze Balls to the Wall nastoupili Rob Halford, Matthias Jabs, Rex Brown a Jason Bold. A mezi dalšími hosty najdeme taky Tobiase Forge, Billyho Corgena, Hensiho Kirsche, Sebastiana Bacha, Joe Lee Turnera a spoustu dalších. Nové album tak není obyčejná výběrovka, ale poctivě znovu natočená oslava kapely, která ovlivnila několik generací metalových muzikantů. A teď už jedna z těch nejslavnějších skladeb samozřejmě v novém aranžmá.

Američtí symfoničtí metalisté Camelot jsou zpátky se 14. studiovým albem. Kapela, jejíž historie sahá až do roku 1987, tentokrát rozehrává temný příběh duše uvězněné ve světě masek, rozbitých vzpomínek a psychologického utrpení. Hlavní postava bloudí chodbami tajemného Ravenhillu a hledá pravdu, vlastní identitu a vykoupení. Hudebně Camelot žádnou revoluci nechystají a vlastně ji ani nepotřebují. Nové album nabízí přesně to, v čem je tahle kapela silná. Výrazné melodie, mohutné symfonické aranže, gotickou atmosféru a pořádnou dávku dramatičnosti. Novinka tak míří především na fanoušky, kteří mají rádi Camelot právě jako velkolepé temné metalové divadlo.

Posloucháte Playlist Music a já tady mám ještě jedno nové album, které bych vám rád představil. Natalie Imbruglia se po 5 letech vrací s novým albem Algorithm. Je to její 7. studiová deska a tentokrát se tahle zpěvačka, kterou většina posluchačů pořád nejrychleji pozná podle hitu Torn, vydává trochu jiným směrem. Směrem k elektronickému a tanečnímu popu. To album vyšlo 4. září a Natalie se na všech skladbách podílela taky jako spoluautorka a spoluproducentka. Zkrátka tohle je nová etapa její kariéry. Tak si pojďme poslechnout jednu ukázku z nové desky.

0: tímto bych uzavřel kapitolu nových desek a pojďme na hudební ohlédnutí.
1: Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
0: Téměř přesně před 50 lety se začal psát příběh jedné z nejslavnějších skladeb amerického roku. V září v roce 1976 vyšla jako první singl kapely Boston skladba More Than Feeling. Jejím autorem byl Tom Scholz a právě tahle píseň pomohla nastartovat fenomenální úspěch debutového alba Boston. A 18. září vstoupila také do americké hitparády Billboard. 50 let a pořád jedna z těch skladeb, které poznáte během několika vteřin, to je dnešní hudební ohlédnutí Boston More Than Feeling.

to je pro tentokrát z Playlist Music ode mě úplně všechno. Na závěr jsem pro vás nachystal ještě aktuální stony. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehrá.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu.

Dohrál nám song Two Cities. Vítám vás při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí na rádiu Hey. Já jsem Tomáš a budu vás provázet celou následující hodinou. My se dneska podíváme na 39. týden, co se odehrálo v minulosti, a teď už si dáme kapelu Place Vendôme.

24. září roku 1971 se narodil Petr Salisbury, bubeník kapely The Verve, a roku 1991 v Americe vyšlo album kapely Nirvana a nese název Nevermind.

25. září roku 1971 se Deep Purple prosadili v Británii na vrcholu žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Fireball a roku 1994 se kapela Offspring odehrála svůj debutový koncert v Británii, takže my bychom si je teď mohli pustit.

26. září roku 1981 v kapele Iron Maiden nastaly organizační změny, protože současného zpěváka nahradil Bruce Dickinson a roku 2004 se kapela Green Day prosadila na vrcholu britské hitparády s albem American Idiot.

27. září roku 1943 se narodil Randy Bachman z kapely Bachman Turner Overdrive. Roku 1953 se narodil Greenham z australské kapely Men at Work. A roku 1978 se narodil Bradley Kirk Arnold, zpěvák kapely Three Doors Down, takže my bychom si ji teď mohli pustit. A pak si pustíme song Oh My Lord od Randyho Bachmana. Takže jdeme na to.

Stále posloucháte pořád hudební výročí a my se vrhneme na 28. září, kdy roku 1971 Led Zeppelin odehráli svůj první ze dvou koncertů v japonské Osace.

Slušná předělávka songu Around the World. My se vrhneme na 29. září, kdy roku 1991 Metallica odstartovala své 138 dní dlouhé turné po americkém státě Illinois, takže my si teď pustíme se songem King Nothing.

30. září roku 1974 policie řešila konflikt mezi zvukařem a kapelou Lynyrd Skynyrd, protože jim zvukař schválně vypínal zvuk. Takže já se tímto s váma rozloučím. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme za týden na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

0: Velmi příjemně a pohodově Hammerfall. Máme čtvrt na 7, hezké ráno, ani Ether, ani Proud s vámi, který vám také společně s námi přináší stavební holding Etheria a Pardubice. Tam se podíváme, teď to bude obluha aktuálně Lenka.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno, až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

Dámy a pánové, stále se dá tvrdit nový hymn. Skvělá noční muzika, skvělá parta. No a nás tedy pouhých 7 minutek do 6:30. Hezké ráno. Z muziky nabídnu kamarád.

a pánové, těsně před celou ranní, skvělá kapela Parta, Crystal Viper, každopádně 4 minutky a něco k tomu nás dělí od 7 raní. Martin Dvořák bude hostem zítřejšího ranního éteru, ranního proudu. Ředitel divize, samozřejmě Chládek, Tintěra, Pardubice z éteru ve vysílání. Poprvé my se podíváme na základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Pardubicích. Dlouho plánovaná výstavba nové základní školy. Co nám k tomu sám Martin Dvořák řekne, na to si počkejte do zítra. Koho scháníme už v tomto čase, to je také Honza Riedl.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ano, je to tak, je s vámi Radio Hey. Na českých frekvencích, na českých vlnách, s vámi společně ranní éter, ranní proud.

0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme za přehled dnešního počasí. Každopádně muzika nás čeká další, třeba Judas nebo Megadeth.

0: neskutečné a úplně přesně nám to vychází a Honza Riedl se našel. Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: Krásné ráno, mám výčitky, jsem se včera nepřihlásil, všem se omlouvám, ale teď už poctivě stojím na značkách, jsem tady.
0: Výborně, Honzo, pojďme se podívat tady, jak nám to jezdí. Včerejšek už asi necháme tím dnem, který jsme tak nějak projeli, nicméně kdyby náhodou tam něco bylo, co máme samozřejmě jako možnost informovat, tak pojďme do toho, ale nicméně pojďme na aktuální situace, co se týká silnic hlavních tahů v České republice. Pojďme na to.
1: Skutečně pojďme na aktuální situace, jakkoliv je krásné počasí, tak vás kromě D10, kde je nehoda, je nějaký drobný zdržení, tak vás budu informovat o třech dlouhých nepříjemných kolonách s velkým zpožděním a rovnou na placáka, bez jakéhokoliv omílání kolem, rovnou říkám, že příčinou je činnost ředitelství silnic a dálnic.
0: Ano.
1: A sice je to dojezd D5 do Prahy, to znamená od Berouna, od Loděnice, tam je kolona opravdu někde od nějakého 6. 7. kilometru, je tam zdržení kolem 25 minut a tentokrát není na vidně 100% pražský okruh, jak o tom normálně referuju, ale dopravní omezení, které jsme těsně před tím křížením s pražským okruhem museli vytvořit, protože tam provádíme technickou přípravu na to rozšíření právě tady toho uzlu příští rok. Bude to trvat ještě týden, ale opravdu dneska vás to tam štve hodně, chápu to, vím to, rozumím to, vysvětlil jsem to, prostě být to musí, jinak to technicky udělat nejde. Pojďme dál, tam mi to taky dělá radost. To jsme na dálnici D11, Hradecká, mezi kilometry 25 a 35 z obou směrů jsou dlouhé kolony, dokonce je tam zdržení hlášení, teďka nechce se mi tomu ani věřit podle spočítaných dopravních modelů, kolem 55 a 50 minut, dobře, tak řeknu hodina, protože 55 minut už je v praxi hodina, tam je pořád, ještě tam dobíhá, ale tam už si myslím, že budeme taky relativně brzo končit, já si myslím, že je to na nějakých 4 týdny maximálně ta hloubková rekonstrukce povrchu, kde jste nás upozorňovali a telefonovali a někteří i trošku jako spílali, že skutečně ta D11 speciálně ve směru od Poděbrad směrem na Prahu, Posadskou, po ten 25. že už je opravdu jak D1 před modernizací, měli jste svatou pravdu, měli jsme to udělat loni. Ano. Trošku jsme si to o tom říkali, jak to bylo, že to neproběhlo už v loni. Teď už je to hotovo a třetí kolona, tak tu si myslím, že byste všichni nadiktovali místo mě, o tý všichni dobře víte a je to sice před Brnem, směrem od Prahy po D1. Tady brzdí kamiony na 168, což je exit do Mašov a táhnou se v těch přerušovankách a vlevo jsou trošku rychlejší osobáky až na 196. a tam příčina je jasná, sice nekapacitní křížení D1 s D2 přímo u Brna na 196.

0: 7 kilometrů, který je právě teďka předmětem přestavby. Ta bude hotová zhruba už ani ne do roka, já si myslím, že tak jako za rok, no tak dobře, za rok to bude. Teď nás čeká jedna výrazná změna, bude to v nejbližších dnech, začneme měnit etapy, potřebujeme přeházet zase dopravní proudy, takže na to dávejte pozor na tom 196. Ať jedete odkudkoliv a připravte se na to, že ten, kdo pojede od Bratislavy po D2 směrem na D1, ale bude chtít pokračovat na Ostravu, ne na Prahu, ale na Ostravu, tak ho vytáhneme, myslím si, jestli si to pamatuju dobře, opravdu vytáhneme ho na D52, to je ta vídeňská dálnice,
1: ano.
0: A dotáhneme ho na D1, na 194, jestli si to pamatuju dobře, a potom vpravo bok a hurá do Ostravy, takže tam to bude trošku komplikovanější, bude to trvat asi tak 2 nebo 3 měsíce, ale ujišťuji vás všechny, že pracovat budeme celou zimu. Tady ta stava se prostě nezastaví ani na den.
1: Nádhernými. Já jsem strašně rád, Honzo, že jsme probrali současnou situaci na hlavních tazích, na dálnicích a tak dále, co se děje v České republice, to nejkonkrétnější. Každopádně jsme se podívali i do budoucna, což my spolu máme v úmyslu a děláme to záměrně, abychom věděli, anebo víceméně řidiči a šoféři a veřejnost, aby věděla, co se bude dít nebo co se děje, co se připravuje a tak dále. Honzo, bylo to dneska velmi takové emotivní, klidné, takže já nevím, já bych to možná krásně ukončil, ale budu se těšit hned také zítra s vámi naslyšenou. Je to tak? Platí to?
0: Jasně. Samozřejmě už teď se těším, protože na vás mám připravenou jednu jásavou zprávu. Zahájili jsme stavbu v jedné dálnice, ale ano. O tom klidně až zítra. Jo, nechte si do zítra zdát o nových kilometrech.
1: Výborně, Honza Riedl, děkujeme, naslyšenou, mějte se hezky, Honzo.
0: Dobrý den. Full time, rock for you.

Česká parta Europe. Novinka od nich, my jedeme každopádně skoro ve 7:45 dál s raním éterem a raním proudem. Další parádní věc, novinka, bomba, jak chcete, Halloween.

Přichází nám také písničkové přání z Brna, výjimečně to zařadíme, je to náš skalní fanda Martin Brno a píše: Milane, prosím o zahrání nějaké jakékoliv skladby pro našeho nového parťáka, zaměstnance, kolegu Honzu Probošta. Probošt, to je... Člověče, Karle, kde jsi? To je klasický, co? Český jméno, ty vole. Probošt.

0: Jdeme za posledním počasím společným s Lenkou, tady s naším ranním proudem.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno, až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme. Každopádně 4 na 9 je tady a my frčíme do ještě zhruba 3/4 na 9. Ano, říkám to tak, protože v těch časech už mám takový maglajs. Někdy do 10, do 11, někdy do 9. Kdo to má hlídat, člověče? Jedeme dál.

Další parádní muzika v podání tady, každopádně těsně před půl devátou. V ranním metru, v ranním proudu, pozor také na dopravní nehodu D1, 194. kilometr, směr Ostrava, je tam dopravní nehoda, dochází tam také ke zdržení.

0: time, rock for you.
1: Tak to je ona.
2: Ono.
1: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
2: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
1: Also can't believe it.
2: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
3: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
2: novou adaptaci světoznámého románu
3: Dorian.
2: Od 3. října na malé scéně.
0: Hey, radio.

dynamická další skvělá muzika, no a pokud jezdíte v autácích stejně tak jako my, s raním eterem, s raním proudem, tak jste zjistili, že nafta u čerpacích stanic právě dnes tady v České republice kvůli zavedení cenové regulace zlevnila.

skoro tam ve 8:45, ano, přesně tak, dynasty za námi, před námi ještě jedna pozitivní informace, teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů.

Dámy a pánové, my se budeme loučit. Leo Moracioli, někdo chce třeba po italsky. Moracioli, je to jedno. Ano, jak říká kolega, nám je to jedno. Každopádně po celé s vámi bude společně Aleš Konopka. Děkujeme vám za vaši přízeň, byli jste úžasní jako každý všední den a každý týden. Mějte se krásně, užijte dnešní den a zase zítra po 6. Ahoj!

0: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
1: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
0: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
1: A to mi pomůže?
0: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak slijte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
1: A co když nebudu doma?
0: To si můžete pustit i v mobilu na stránkách hejradio.cz.
1: No tak to je skvělý, paní doktorko. Díky moc a naschle.
2: Ráno, v poledne i večer poslouchej Rádio Hej.
3: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time, rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Hej, hej!
7: Rádio Hej.
10: Perfektná muzika.

0: CZ.
1: Krásné ráno, či možná už dopoledne a skvělý start do další rokové hodiny vám přeje Aleš Konopka, který převzal právě teď moderátorské žezlo od našeho kolegáčka Milana Krčila a my ho tímto zdravíme. Právě ladíte Rádio Hej, kde se v tomhle čase držíme našeho hesla Pořádný rok je ten nejlepší hudební blok. A my máme před sebou skvělý hudební blok. V následujících minutách vás nakopnou AC/DC, vypustíme na vás Dragony a dojde i na nesmrtelnou klasiku od Led Zeppelin. To všechno v příštích minutách. No a pokud nyní sedíte v kanceláři, držíte volant nebo makáte v dílně, anebo budujete třeba někde na stavbě, doufám, že máte hlasitost doprava. Pokud ne, tak to hned napravte, protože roková jízda na rádiu Hej pokračuje právě teď. Tak se do toho přeme.
0: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej,

0: Black Dog a Led Zeppelin pochopitelně. A přátelé, já už teď vím, že nám naše rosnička Lenka přináší dobré zprávy o počasí. Dělá mi radost, holka.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno, až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. Tak krásné počasí bude, tedy hlavně teplé, takže hurá do plavek.

0: rádiu, hej, kapela Him. No, máme 9 hodin 33 minuty. Tak to bychom se mohli teď už podívat, kdo má vlastně dneska svátek, když máme toho prvního.
1: Hej, rádio, CZ.
0: Tak ano, dneska máme čtvrtek, je 1.10., teda 1. října. A svátek má Igor. Pojďme se podívat na původ a význam jména. Igor je typický ruským jménem, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igvar, které se vykládá jako bůh plodnosti. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov. Ingvio, což bylo jméno boha plodnosti, a Vara, tedy ochrana. Jméno Igor tak lze přeložit jako ten, koho chrání bůh Ingvio, nebo pod ochranou boha plodnosti, případně i bůh plodnosti. Z původní skandinávské podoby jména Igvar se vyvinula zjednodušená varianta Ivar a poruštěním pak vzniklo jméno Igor. A podle Centrum.cz bychom měli mít v České republice 5100

88 Igorů. A my těm všem gratulujeme a přejeme hezké jmeniny. No a taky tady koukám, že mimo to tady dneska máme Mezinárodní den seniorů, taky Mezinárodní den lékařů, zdravíme všechny lékaře. Potom tady máme Světový den cyklistiky, Světový den vegetariánství novida a taky Mezinárodní den hudby. Tak to je super. Jestli je Mezinárodní den hudby, tak to beru, protože hudba je to nej. A říká se taky, přátelé, že hudba léčí. Tak pokud někde teďka ležíte, dáváte se dokupy, odpočíváte, tak my vám teď posíláme další muziku, třeba Dorsey nebo taky kapelu Kabát a vidím tady též Alligator, tak zůstaňte s námi a půjde vám hezky.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Whitesnake na rádiu Hey. Přátelé, pozor, legendární česká rocková kapela Turbo slaví 45 od zrození, to asi víte, ale přichází s novým studiovým albem, které nazvali Časem bloudím. Novinka přináší celkem 11 skladeb a najdete na ní spolupráci s Tomem Tejerem z Kisu, který je autorem hudby a textu skladby Time of My Life a hudby k její české verzi Vidím tu lásky svý stát. Album vychází na CDčku a taky pozor na vinilu a už teď si ji můžete předobjednat na internetu. Stačí jen vygooglit. Datum vydání je 9. října. Tak dáme si teď ochutnávku s názvem Time of My Life Turbo.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hey.

0: Dopravní expres.
1: Kolona vozidel se tvoří z důvodu dopravního omezení na dálnici D1 v obou směrech mezi 310. až 311. kilometrem. Zdržení je okolo 20 minut. 10 minut budete popojíždět v koloně na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru do Prahy. A kolona vozidel se také tvoří na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní omezení, počítejte s 15-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona

A my vás v našem relaxačním centru. Zaujměte pozici lotosového květu. Teď uchopte své pivo a napijte se. A nyní relaxujte při poslechu nebeské hudby, která právě přichází na vlnách Rádia Hej. Hej!

0: Chceš být duševně čistý? Tak relaxuj při poslechu Rádia Hej.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Pokračujeme v Big Beatové krasojízdě na Hey Radio. Máme 10 hodin a 6 minut. To nám to dopoledne hezky utíká. Víte, teď tady mám pozvánku. Všichni máme rádi kapelu Škvor, že jo? Často ji hráváme tady na rádiu. No a ona má takzvanou Na hraně tour. No a pokud jste z Ostravy, tak vězte, že 28. května příštího roku přijedou do Ostravy, do Thorax Areny. Takže pokud máte rádi kapelu Škvor a jejich libovky, tak určitě si nenechte ujít Na hraně tour. Škvor 28. 5. 27.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

0: Thunder Mother, So Close. Armáda nesmrtelných Manowar v Česku stojí za kapelou už desítky let, kamarádi. Je to tak. No a dobrá zpráva je, že 21. ledna 2027 se Manowar po více než 10 letech vrací do Prahy do Tipsport Areny, kde zahrají Kings of Metal v plné délce spolu s dalšími metalovými hymnami. To vše v rámci zcela nové strhující scénické produkce a vy tam nemůžete chybět, kamarádi, pokud jste tedy jejich fanoušky a posluchači. A co bych to byl za rádiového DJe, kdybych teď nevylovil z našeho archivu nějakou jejich prdu, třeba Shellshock.
1: Radio Hey.

0: rádiu Hej divnej kočí a TNS. A máme tady SMSku, sice už skoro hodinu starou, ale tak nějak jsme nestíhali, nedá se nic dělat. Ale nebojte se, my na vás myslíme, i když tedy vždycky plníme trošku později. Ozvali se nám totiž borci z Brna. Ahoj Aleši, Brno zdraví Opavu i tebe. Prosím o přivítání našeho nového kolegy Honzy Probošta. Děkuju předem. No a kdyby to šlo, tak nějaký alkohol. Díky. Martin. Tak jo, určitě by to šlo. Honzo, my ti přejeme, aby se ti v nové práci dařilo a hlavně na nic nesahej, ať nic nepokazíš.
1: Rádio Hej a som

0: Piráti 44 si říkají, song se jmenuje Pod hladinou řeky, však slyšeli jste sami. Mám tady ještě jednu SMSku, která přišla nějak v 10 hodin 20 minut. Ahoj Aleši, dík za pecky k práci. Můžu tě poprosit o další s věnováním pro Sušinu, ať se nefláká. Pokud by šlo, tak Ozyho. A ještě jeden dotaz, jak to vypadá s Mendym a Marotou? Díky, Švrdis, ať to jde. Hele, co se týče Maroty a Mendyho, tak vůbec nevím, vůbec netuším. Nejlépe napsat přímo na jejich stránky, na Facebooku. Ale zase vím pro změnu, co je s Jirkou Bastou, protože včera jsme na něho vzpomínali, pouštěli jsme mu písničku. A přátelé, pokud vás to zajímá, tak zítra v dopoledním éteru si s Jirkou živě zavoláme. No a teď už na tu muziku dáme si Ozyho.
1: Hey Radio CZ.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio hej.
0: Rádio hej.
1: Je nej.

0: Přátelé, na barech, to já jsem si odseděl jejda. Já bych mohl být takzvaný soudní barový znalec, kdyby na to přišlo. A taky rád papám a tak si hlídám, jestli někde v okolí nebo tak třeba u nás v Česku nejsou nějaké dobré akce. A třeba miluju Guláš Festy a na jeden vás teď pozvu. Guláš Fest Starovice 2026, 10.10. Myslivna Starovice, přátelé, začátek vaření tam bude v 9 hodin. Prodej ochutnávajících porcí pro veřejnost od 11. Ve 13 hodin bude výdej porcí pro veřejnost a od 16. vyhlášení vítězů. No a během dne tam bude taky gastronomická show Pepy Nemravy. No a co se týče muziky, tak tam zahraje Spálená šance anebo taky Přijdu díl, takže se určitě tam zastavte, pokud máte rádi gulášek. Mimochodem jde o dobročinnou akci a výtěžek z akce poputuje na pomoc bojovnici Evičce, tak pokud chcete pomoct, tak určitě se tam zastavte ochutnat gulášek. No vlastně spojíte dobré s užitečným. A to mi teď, přátelé, připomnělo, když se bavíme o těch gulášcích, jo. Tak jak je to vlastně u chlapů po 50, jo. Manželky si myslí, když nejsou doma, že jsou u milenky. Milenka, ta si zase myslí, že je s manželkou doma a on přitom, ten chlapík, sedí doma u maminky a papá guláš.
1: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Ranní Express.
1: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 159. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou vozidel a kolona se tvoří mezi 157. až 159. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 163. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D10 na 63. kilometru ve směru na Turnov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Vlačka.
2: Perfektná muzika. Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio. www.heyradio.cz

0: Tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
3: Bylo 11 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
4: Hey Radio.

0: už po 11. hodině a můžeme s klidem říct, že s dobrou muzikou to prostě v práci rychle utíká, že mám pravdu. A jednou za hodinu taky plníme vaše hudební přání, pokud je to v naší moci. Katka z Českého Krumlova nám napsala SMSku: ahoj Aleši, děkujeme za vždy krásné dopoledne s rádiem Hej a tvou přítomností. Prosím, zahrál by si prosím mému manželovi Igorovi k svátku Petra Gabriela s tým. Děkuji moc. Zahrál, Katko, a rád, a ještě jednou přejeme všem Igorům všechno nej a hlavně zdravíčko a tomu tvému, Katko, zvlášť.
1: Rádio Hej a

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno, až polojasno, místy až oblačno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech 15 stupňů. Na Šumavě 19. Foukat má mírný až čerstvý jihovýchodní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.

Firewalker. Přátelé, jak píšou na internetu, rocková smečka Alžběta se vrací do českých Budějovic a společně s nimi se vrací i brněnská rocková smršť Gatecrasher. A já se nedivím, protože v českých Budějovicích bych chtěl hrát každý. Tyto momentálně jedny z nejrychleji rostoucích kapel v Česku vystoupí v Lucerně v Českých Budějovicích 23. října od 8 večer. Tak si to pěkně zapište do kalendáře. No a my v tomto dopoledním éteru taky zařadíme do playlistu Alžbětu i Gatecrasher. A berte to jako hudební ochutnávku. Full Time Rock.

Kety, Vojta Dyk a alkoholická píseň na rádiu, hej. No jak to prostě na člověka přijde, tak musí do báru nebo do hospody, že jo? Já když uteču do hospody, tak se mnou moje žena 3 dny nemluví. A tak jsem si na to ticho zvykl, přátelé, že chodím do hospody každý 3. den.

0: Dopravní expres.
1: Se zdržením okolo 40 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde na 159. kilometru došlo v pravém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním a kolona se tvoří mezi 152. až 159. kilometrem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 196. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Blačka.

Afrika a Bonfire. No a přátelé, čas na oběd říkají naše hodiny a tím pádem se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám hezký zbytek čtvrtku, kdy má dosáhnout teplota až 25 stupňů. Tak toho, jak se patří, využijte a neseďte doma jako pecky. Ale další rokový pecky vás neminou, i když budete dál poslouchat Rádio Hej, třeba na procházce, ve sluchátkách, nebo v autě, i v práci stranďáku. S vámi byl a rád Aleš Konopka, tak držte vlnu a těpic, rokeři.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Tak to je ona.
2: Ono.
3: On?
1: Obraz Doriana Gaye. Teda kryje. Pardon.
2: I can't believe it. Obraz Doriana Gaye.
1: Also can't believe it.
2: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
4: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
2: novou adaptaci světoznámého románu
4: Dorian.
2: Od 3. října na malé scéně.
5: Kup dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey.
9: Radio Hey. Radio Hey. Kvalitní rock.

Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Classic rock radio from the days of my youth. Hey. On Hey Radio. What
2: is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na rádiu Hey i na podzim zábava klíčí.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Dřevo.
1: Kup Dřevo. Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, hey, hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hey.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: www.hitparade.cz.
1: Tak to je ona.
2: Ono.
1: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
2: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
1: Also can't believe it.
2: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
3: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
2: novou adaptaci světoznámého románu
3: Dorian.
2: Od 3. října na malé scéně.
4: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
5: Kup dřevo.
6: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
8: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
9: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

Hey Rádio. Hey Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Rádio.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: What is love? Nebuďte smutní, že letete v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

0: málo času, tak si probereme jen těch pár zajímavých věcí a docela jednu zásadní. Začneme rokem 31. Co se událo 1. října v dějinách muziky? Tak 1. října 1931 se narodil Jirka Suchý. Gratulujeme k narozeninám a posíláme ukázku jeho tvorby společně s Jiřím Šitlem, Šlitrem.
1: Když tak se dávám ve stínu lípy a starý atlas mi leží na kolenou, marně hledávám řeku Mississippi.

hledat jednou, aspoň ve snu. Skočím do Mississippi a dřív, než ke dnu klesnu.

0: jo? Šikovnej chlapík a fešák má moc pěkně ušitý kalhoty. To budou určitě z Prioru.
1: Tak a

0: pokles.
1: Ha, jsme dobrý, že jo?
0: No, já jo.
2: Miloval ten, kdo dnes tu ke nukles.
3: Tak to byl Jiří Suchý, pilíř českého avantgardního divadla, a já se podívám na další oslavenkyni. To znamená, že tady asi nebudou datumy. Dneska, milí posluchači, mě vydržte, dneska má tedy ve čtvrtek 1. října by oslavila narozky nikdo jiný než Mariska Veres. Mariska Veres, to jsou Shocking Blue, mám takový dojem, pokud teda tam vidím. Tak dáme něco od nich, od téhle slavné kapely. Třeba, podíváme se na to, třeba bychom mohli vybrat něco pěkného.

Tak to byla Mariska Veres a máme tady 43. 1. října se narodil Jerry Martini. To jsou Sly and Family Stone.

Tak to byly tady Sly and Family Stone. A teď tady byla celá doma, teda rádi Big Beat. Tak tady bude jedna velice zajímavá kapela. A vydržte mi chvilku, musím to tam najít. Ano, je to tady 1947. A to 10. prvního října se narodil nikdo jiný než Martin Turner. Martin Turner. To je téměř super kapela, dneska už víceméně neznámá, ale pěkný věci měli. Wishbone Ash.

0: Tak tady jsme měli Wishbone Ash, dá se říct, že super kapelu, a pak tady vidím, že se v roce 52, 1. října, narodil Ivan Sekyra. To je Abraxas, Projektil a Dakar taky, ale Abraxas bychom mohli, no.
1: Rocky Boogie Swing a Al.

Tak to byl Abraxas, milí posluchači, a já tady mám, nebudete tomu věřit, bude trochu přebítlsováno, ale nemusíte mít obavy, asi to bude jenom jedna skladba. V roce 62 1. října Beatles podepisují první kontrakt s manažerem Brianem Epsteinem. Jeho podíl na budoucích ziscích kapely je 25%. No, to je dobrá smlouva. Tak to se napakoval pěkně, no, ale zase z nich udělal kapelu, kterou bychom ve světě neměli. A potom v roce 64 1. října Praha jako první město za železnou oponou vůbec, jo, v celom socialistickém táboru, nebo táboře, uvidí film Perný den. Já si to pamatuju, u nás se to promítalo taky v kině, to nám pochopitelně na tom taky byl.

A ještě jedna drobnost by tady byla, poměrně krátká skladba, moc času už nemáme skladbat. No tak, víte, nezastavuju desky, furt to je hrozný zvyk. V roce 1998, 1. října, John Fogerty z Creedence Clearwater Revival obdržel svou hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 1. října všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak se podíváme do přání, ono bývá takový nával ve starých deskách, ale Jara Panták tady má přání na pěkný stouny. Zdravím z Kamenice do Vlašimi a děkuji za muziku. Tak jo, tak zdravíme do Kamenice a posíláme Satisfaction.

To byly Ventures, posloucháte Radio Wave, posloucháte starý desky s Honzou Kulíkem od 8 do 9 hodin. Teď dáme show Vády Vády a mám tady dvě přání, ale musím prohrabat Almaru s vinylama trochu, tak on to chvilinku potrvá, ale určitě to najdu.

Tak, desky nalezeny, tak to vemu, jak to přišlo. První bude Vítěz Frýdku, bude to kapela Sea Steppenwolf, tedy super kapela našeho mládí. Další super kapela našeho mládí Pink Floyd, to bude pro Honzu Telefonistu v zápětí.

Tak zdravím Honzu telefonistu, tohle to byly velice starý Pink Floydi, to už je taky dávno. Do kalendáře se nedostalo, že dneska taky výročí alba Abbey Road, nějaký, jestli to začali natáčet, nebo už to vydali, ale pustíme si něco.

Tak to byly ty slavný Beatles a já tady přihodím nějakýho folka zahraničního a uvidíme. Podívám se na další přání, něco tady máme i od Pavla zase od Polska, ale nevím, jestli to najdu. Ale doufám, že snad, jo? Takže co bychom mohli od Donovena, Josie třeba, to je hezká písnička.

Dobrý, hledám další přáníčko, dá to docela práci, ale doufejme, že se nám to povede. Co bychom zatím dali? Já tady mám z těch starých desek dokonce tady vidím Dave Clark 5, že bychom něco zkusíme od nich. To byla taky hodně žádaná kapela, dokonce u nás vyšla na licenční indický desce.

0: Alexe Maritran, jenže tam je to tak, tam je to úplně naprosto bez muziky, jako povídání, a nakonec se mi to povedlo najít i s tím Mirkem Černým. Tak jo, tak zdravíme, zdravíme do Malý Skály a zkusíme to, no. Je to vzpomínka na naše mládí, hodně se to taky hrálo u táborových ohňů.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle, a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. Pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně, jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Tak jsme to našli, jsem tomu rád. Jinak je taková informace. Fanánek, Louf a Hagenbagen sestrama na to udělal takovou cover verzi, která se jmenuje Tramvaj. My to tady někde máme, jen to najít, jo? Ale třeba až bude někdy zase čas. Mám tady

i něco pro Pavla se Sopot, ale nebude to to, co chtěl, protože to prostě nemám, ale najdu tady na speciální kompilaci The Best of Pink Floyd tuhle tu krásnou věc taky za začátku téhle slavné kapely. Takže zdravím do Polska Pavla a posílám.

Tak, trochu je to podobný, stačil jsem to stáhnout čas skoro tentokrát, trochu je to podobný tomu jeho přání, co měl Pavel ze Sopot, ale protože Pink Floyd byli ze začátku hodně psychy, jak se to říká, psychedelický takový dost, no, zajímavá věc je to, z počátku téhle kapely. Takže postrčíme to se o kousek dál, mám tady nějaký přání, ale ty už jsou víceméně do Big Beatu. Tak ještě využijeme chvilku. Mluvil jsem kalendáři o tom, že John Fogerty dostal tu hvězdu na tom chodníku, tam v Hollywoodu, tak bychom si mohli připomenout něco z Creedence Clearwater Revival.

To by jsme měli Creedence Clearwater Revival, já tady mám ze starých desek, zkusím vám najít, jo, hovořil jsem o tom minule včera, když jsme hráli, někdo tady chtěl, mám takový dojem, jednu krásnou, jo, Radies in the Storm, vidíte to, tuhle tu skladbu, a já jsem tady hovořil o tom, že to někdo chtěl, mám takový dojem, že to někdo chtěl, v té verzi s kapelou Echt, jo, ale to mi dá ještě chviličku práci, než to najdu, jestli se mi to vůbec povede, protože je to taky mezi deskama. Jak jsem tady říkal o těch Creedence Clearwater Revival, tak ještě bych tady mohl zkusit třeba jednu takovou, tohle je taky dobrý. No, já jdu hledat ty Echty, jestli se mi to povede, teda držte mi pěsti.

tak, deska nalezená, můžeme to zkusit. Začátkem 90. u nás bylo spousta všelijakých nakladatelství, který teda vydávali velice zajímavou muziku. Dneska už to tak není, dneska to většinou jsou takový ty nadnárodní koncerny, že jo, tam jaká alternativa nikoho nezajímá, ale u jednoho z takovýchto nakladatelů jsem koupil jedno z prvních alb veřejných, teda co vyšlo po revoluci, kapely Echt. Riders in the Storm a Doors tady je v české verzi, jmenuje se to Smutný nebe, je to podstatně kratší, ale je to zajímavý.

No, tak tady máte Glorus předělaný trošku do undergroundu. No, dívám se na hodiny, pro dnešek je to ze starých desek, která úplně všechno dneska, pro dnešní úterý. Takže asi za týden, no, starý vinily.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem. Tak máme 21. hodinu za sebou a mám tady nějaký, že jo, čekatele na Big Bosch. Tak to dáme, no. Nebudete tomu věřit, Vladěnka tady má, píše, že vzpomínají na tatínka, moc jim chybí a s holkama pořád na něj myslej a posílají talisman od komunálu.

Tak to byl Komunál, Talisman. Paní Edita posílá píseň od kapely Steelheart, Electrified Child. Tak to dáme, to je zajímavá věc. Zdravíme paní Editu.

Tak, to bychom měli Steelheart, velice zajímavá kapela. Zdravíme ještě jednou paní Editu. A teď tady mám, za chvilku byl Libor Michovický dokonce tady, ale teď tady mám, před ním je Jurášek a ten říká, že jsem trochu jako teda píseň od Arakainu. Zdravím Juráška a posílám.

0: Takže Rakaj nám dohrál, že trochu jako teda, a co tady máme dalšího? Dalšího tady máme Libora Měchovického, jak jsem hlásil, Král Šumavy, o Tří sester z alba Soubor kreténů, to je hezký album, no tak Tři sestry mají všechno hezký.
1: Hele, já tě řeknu, příroda to je chrám.
2: Buřtivé se, to je marný.

0: teda tancuje docela dobře. A schodí takových 50 kilo.
1: Tě řeknu, baletka, úplná labuť.
2: A mě vždycky fascinují ty průpovídky na těch albech, jo, co tam mají. A většinou to taky nemá přejezdy, takže se musí trefit. Pak tady vidím, vydržte mi chvilinku, a vidím tady ještě strpení, co jsme nehráli. Michal Houba, kdyby rád Brutus. Ahoj, moc zdravím a prosím o zahrání něčeho z pravěku. No, z pravěku, co bychom mohli. Dříve, nežli zaplatíš, to je jaký hezký.

No a máme to. Zdenál tady má, to budeme hrát pro pracující třídu určitě, takže Zdenál píše, že by kabáti, ahoj, za hranice pro všechny pracující, takže pracující dneska dostanete, moje holka je Batman, to je možná dobrá věc, zkusíme to, no, to je z Alba Colorado, tak jo, tak pracující, tady to máte.

Tak to jsme měli kabáti, Tomáš Brnický píše, jestli by byl možný zahrát z Paula McCartneyho alba, to je to jedno snad z jeho nejlepších, Ram, to by jasný, že by to šlo, protože to je nesmrtelná deska, jak píše tady Tomáš. Tak co dáme? Co vybral Tomáš? Měsíční lahůdka z Mongberry. A Mongberry Moon Delight. To je dobrý.

Tak tady měsíční lahůdka z Mungberry. Z Mungberry, ano, správně. Představte si, že to vyšlo i v Suprafonu, dokonce ještě za bolševíka nějak v 80. To sice už dlouho potom, co to vydal Paul McCartney, ale zaplať pámu za ty dary, že jo. Lepší vrabec z hrsti než holub na střeše, jak se říká. To jako bychom chtěli jako moc, jako český hudební sběratele, aby jsme to měli hned za dva dny potom, co to vydají v Anglii. A pak tady máme Paďoura z Bukován a ten dává Maš jako kapelu, ne Maš jako seriál, ale Maš kapelu Za čárou, kde je dokonce album, se tak jmenuje.

Tak to byla kapela Maš, Meš, Meš, ano, tak je to správně, Začarou teda, abych byl přesnej. A já tady mám, já tady nikoho nemám už, dneska nám to vyšlo úplně bez sirotků, tak bychom si mohli ještě dát, vydělá na tom Tomáš ze Zubrnic, ne, že by o to psal, jo, to ne, to bych, ale mě to tak napadlo, když se mě tady furt na tom gramofonu kroutí ta Paul McCartneyovo album, takže bychom mohli ještě něco, jo, jako mě to napadlo, teda osobně, že to je tak dobrá deska, že ať si pustíte cokoliv, jo, třeba Jeste doma, jo, to je taky dobrá skladba, to když řeknete návštěvě, no, tak asi nebudou potěšený, ale já jsem vám vybral z téhle desky ještě jednu kouzelnou věc, která se jmenuje Na zadním sedadle mého vozu.

neuvěřitelná. Z nějakého důvodu nám to přestalo hrát, si představte. Heh, to jsou mi věci.

Jste viděli klasickou ukázku toho, jak Jendo dokáže zprasit takovouhle krásnou skladbu. Jo? To jsem udělal já, to není žádná vada aparátu, jo? To jsem tady něco zmačka, jo, stopku, omylem, no, to se stává, no. No tak člověk už taky není nejmladší, co byste ho na ně chtěli. No a mám tady ještě jedno přání, jak se říká, kdo včas chodí, chodí dvakrát, na rozdíl od toho, kdo pozdě chodí, málo chodí, to jsou ty přísloví. Taky tady Libor ještě přišel s tím, a tak, že by rád karneval a 13. století. Tak to dáme. Já se s váma rozloučím. Co máme zítra? V sobotu. V sobotu máme velkou sobotní rock on air. Máme na rádiu Hej. Vidíte, jak se to rýmuje dokonce. A od 19. do 23. hodin. Tak tedy mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn, milí posluchači, a hlavně, jak říkáme na Hajku, to je velice důležitá poučka, to vám vždycky připomínám, držte vlnu.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Buď to posloucháte pondělní premiéru, anebo některou z nočních repríz. Času je málo a rockové a metalové muziky mám pro vás připraveno jako vždy plný kopec. Tak jdeme na to, ať to sviští na tom našem rockovém a heavy metalovém hřišti.

0: Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt. finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kůsovkou tady na rádiu Hey.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hey vám bude hrát.
4: Bylo 23 hodin.
5: Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hey.
10: Rádio Hey.
11: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
12: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Na rádiu Hey jsme se přehoupli do druhé poloviny rockových démantů. Stále vás provází Petr Zlámal. A co si dáme teď? Tuhle tu druhou 60-minutovku otevře americká kapela Metallica.

Tak tohle to byla poslední závěrečná hudební tečka rockových diamantů. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. A co říci závěrem? No přece tradiční, držte vlnu.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pál.

0: pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku.
1: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music
2: CZ. Každý týden v sobotu od 6 večer nebo v neděli od 23 s kusovkou tady na rádiu Hej.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
4: Byla jedna hodina po půlnoci.
5: Posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej. Rádio Hej.

Tak Jezu a Nobody's Diary začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Color Music Rádiu i Rádiu Hey, jak Melín od mixpultu a mikrofonu. A kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a taky Postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This Is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo BIL nebo Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to je Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem malohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se ale podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a seriálná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí Jakub Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psa dalšího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hej začíná jubilejní 150. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Děkuji, že si k nám nacházíte cestu, ať už pravidelně v pondělí večer nebo později ze záznamu. I dnes máme před sebou 2 hodiny temnějších odstínů kytar a elektroniky, převážně v podobě novinek. Uprostřed pořadu se ale zastavíme u jedné velmi smutné zprávy a zaspomínáme na Bruno Krama z Das Ich, který nás nečekaně opustil. Než se pustíme do současnosti, otevřeme jednu nenápadnou nahrávku z roku 2019. V kanadském Torontu za ní stojí Justin Tilley, který pod názvem The Whisper Game sám napsal, nahrál i vyprodukoval 5 skladeb stejnojmenného EPčka. Potkávají se na ní post-punk, nová vlna a gotická melancholie. My začneme hned první položkou nazvanou Youth. Přeji vám příjemný poslech.